0: Požehnané ráno, je 8 hodín, 11 minút. V diecéznom sanktuáriu Božieho milosrdenstva sa včera konala púť k Panne Márii Kráľovnej, Matke milosrdenstva. Nechybalo tam ani Rádio Lumen, ktoré odvysielalo priamy prenos. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Púť k Panne Márii Kráľovnej, Matke milosrdenstva začala požehnaním miesta úcty libanonských svetcov so sochou svätého Šarbela, hovorí rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva Peter Holbička.
2: Pod horou je vlastne parkovisko, kde ľudia musia odparkovať svoje auta alebo autobusy a potom musia asi kilometra pol ísť pešom. Je tam aj krížová cesta, po ktorej musia vystúpiť, čiže aj trošku prejsť, urobiť nejakú túru. No a ten prvý úsek od toho parkoviska bol taký veľmi náročný. Bolo tam dosť také prudké, šmíkalo sa tam, všelijaké kroviny tam boli. A práve na tom mieste pán Barcík prišiel s takou myšlienkou, že by sme tam mohli urobiť akoby taký vstup do celého toho skalného sanktuária. Tak sme tam vytvorili také miesto úcty svätého Šarbela, svätej Ravky, pretože práve títo libanonskí svetci. Sme o nich dosť nepočuli, hej, keď sme boli mladší, aj my. Avšak v poslednej dobe sa tak dostali do popredia, hoci oni chceli byť v ústraní, v tichosti, žili ako kontemplatívni mnísi a mníška. A teraz práve ľudia si ich všimli práve pre veľké zázraky a veľké, na ich príhovor veľké divy sa dejú po celom svete, tak práve socha, dvojmetrová socha bronzová svätého Šarbela bude vítať pútnikov, že aby to zvládli a jednak sa aj upravilo aj tá cesta hore, práve ten najťažší úsek, tak sme veľmi radi, že práve toto miesto sa stalo aj takou vstupnou bránou do celého skalného sanktuária.
1: V duchovnom príhovore sa prihovoril páter Vojtech Kodet Karmelitán na tému šíriť Božie kráľovstvo.
3: Začíná to tím, že potom budeme toužit. Bůh vidí do našeho srdce. A když budeme toužit žít jeho životem, dá nám to. Když ho budeme toužit poznat, poznáme ho. Když budeme chtět slyšet jeho slovo, uslyšíme ho. Když budeme chtět zakoušet jeho lásku, rozhoří naše srdce. A pokud budeme toužit po šíření Božího království, tak ho budeme taky šířit. Je důležité, abychom dali Bohu šanci. Víte, my křesťané tomuto světu dlužíme Boha. Boha, který se nám dal a chce, aby my jsme ho zprostředkovali světu. Dlužíme tomuto světu naději. Dlužíme tomuto světu poznání Ježíše Krista. A Pán nám věří, že si to nenecháme pro sebe. Že budeme chtít žít a jednat tak jako Ježíš. Jenom je potřeba mít v sobě tu touhu a ochotu Pánu se k tomu nabídnout. A tak ti, Pane, dnes svěřujeme sami sebe. Znovu se ti odevzdáváme, tak jak ty se dáváš nám. Znovu ti dáváme svoje smysly, svůj život. Ty si nám dal tělo, aby si v něm mohl žít. Ty si nám dal oči, aby se skrze ně mohl dívat. Ty jsi nám dal uši, abychom mohli poslouchat Boží hlas. Ty jsi nám dal ruce. Já tě prosím, aby jsi v nás probudil duchovní smysly, abychom ve všem se učili vnímat Boha a předávat ho druhým. Aby se to světlo rozzářilo nad každým člověkem a aby i lidé zatoužili poznat tebe, jediného pravého Boha. A tak tě prosím, abys v tomto požehnal všem mým bratřím a sestrám na tomto místě. Aby si jim dal touhu po Božím království, po šíření Boží lásky.
1: Na hore Budkov bude už o týždeň Večer milosrdenstva.

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi.

0: Kto je už tak ďaleko, že spoznal hranice svojho rozumu, ten sa už na nikoho nebude pozerať z vrchu. Myšlienkou svätej Terézie Benedikty od Kríža vás vítam pri piesňach na želanie. Dnes s Jakubom Akurátnym, Petrom Regulím a Andreou Čelkovou. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Niekdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.